mi máš kdybyt z X, ty by nekej šveri? Je zase jedik SK Hymnu sa iškusem. Naštrom festival, kesuj fel!